Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky. Ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hyzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropy.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky. Maximum muziky.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
4: Jak to?
3: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
8: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
7: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
8: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
7: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
4: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se neumožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: to the ball girl one time.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Krásné dobré ráno, zdravím vás z Evropy, vydali jsme si trošku party takhle po ránu a teď už jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré ráno. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období, řekl to veřejnoprávní televize premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu radši víc podpořila nemocné seniory. Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek, přesune se i noční uzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23. hodiny našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Brno na 94. kilometru. Máme odstavené vozidlo, sražená zvěř je na D5 ve směru na Plzeň na 88.5 kilometru a v Českých Budějovicích v Ledenické ulici boural osobní vůz do stromu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je aktuálně převážně oblačno, na severu a severovýchodě zataženo. Počítejte opět s deštěm či přeháňkami, které ustanou až večer, a ke večeru by se také mohlo místy vyjasnit. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme většinou v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a 5 minut po 7, taky s Katkou Haškovou. A aby vaše sobotní ráno bylo naprosto perfektní, tak vám prozradím, proč jsou mandarinky v červené síťce.
2: Evropa 2.

0: Repeat it. Krásné dobré ráno, zdravím vás ze studia Evropy 2, posloucháte Maximum muziky a já jsem vám slíbila informace, bez které rozhodně nemůžete žít. A na druhou stranu je ráno, že jo, máme kolik 7 hodin 20 minut, tak bych nerozjížděla žádná závažná témata a podívala bych se na to, proč jsou mandarinky v červené síťce. Schválně, zamysleli jste si někdy nad tím, proč vždycky, když jdete koupit mandarinky, jsou v červené síťce? Je to totiž geniální psychologický trik. Červená barva síťky splývá s kůrou, takže mandarinky díky tomu vypadají mnohem zářivější a oranžovější a zralejší, než opravdu jsou. Protože kdyby byly třeba v modré nebo v zelené síťce, tak byste si taky mohli myslet, že ty mandarinky jsou nemocné. Takže vlastně to není marketingový trik, to je normální podfuk. Takže jestli můžu mít nějaké doporučení, až zase bude sezóna mandarinek, tak kupujte ty bez síťky, protože z mandarinek v síťce, od mandarinek v síťce vás nic dobrého nečeká. Myslím, že tohle byla informace, bez které nemůžete odstartovat sobotní ráno. Doufám, že jste stejně rádi jako já, ale na druhou stranu už vás v obchodě jen tak nepodvedou. Tohle je Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, vím. Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: Ano.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy.

0: největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 ve směru na Brno počítejte s komplikacemi u 49. kilometru, hoří tam osobní auto, uzavřený je pravý jízdní pruh a na místě zasahují hasiči. U Turnova v ulici 5. května se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě jsou záchranáři i policie a průjezd zůstává se zvýšenou opatrností. A u Leštiny ve směru na Moravskou Třebovou na silnici číslo 35 leží na vozovce upínací popruh z nákladního auta. Překážka může ohrozit provoz a proto tudy projíždíte se zvýšenou opatrností, tak šťastnou cestu.

0: Miles Smith a Heaven krátce před 8 hodinou. No a my se teď na maximum muziky podíváme na maximum informací. Máte doma tenisák? Tak samozřejmě, že máte doma tenisák. Vyhráli jsme Wimbledon, že jo? No a pokud ho ale opravdu doma máte, a tak ho nemusíte házet třeba jenom psovi, ale můžete ho využít pro své zdraví. Stačí si ho dát pod chodidlo. Možná to zní jako nějaký instagramový trik, jako takhle, viděla jsem to na Instagramu, ale fakt to funguje. Fyzioterapeuti to doporučují už roky a je to jednoduchý cvik. Pomalu si přejíždíte chodidlem po tenisovém míčku. Protože na spodní straně chodidla máme silný vazivový pruh, kterému se říká plantární fascie. A funguje to jako taková pružina, jo? Pomáhá nám to při každém kroku, běhu nebo skoku. Ale když celý den stojíme, chodíme v tvrdých botech, nebo naopak zase spíš jenom sedíme a skoro se nehýbeme, vlastně všechno, co děláme a děláme špatně, tak se ta fascie umí nepříjemně stáhnout. No a právě jemné masírování tenisovým míčkem může tady tu oblast uvolnit. Dokonce některé studie ukazují, že krátká automasáž, tím myslím, že sám sebe masírujete, ne? Že to děláte v autě, i když můžete taky, ale nesmíte být řidič, tam by to asi nefungovalo. Tak tady ta krátká automasáž dokáže zmírnit bolest u lidí s plantární fascitidou, což je špatná pohyblivost kotníku, a taky to ulevuje nohám. A nejde o nic jako zázračného, je to prostě jednoduchý návyk, který když budete dělat každý den, tak vám pomůže. Prostě si sedněte, dejte si míček pod chodidlo, no a 2 až 3 minuty pomalu přijíždějte od paty až k prstům, netlačte, musí to být příjemné, jo, není to soutěž v bolesti chodidla. A proč může mít to uvolnění chodidel vliv i na zbytek těla? No, protože to chodidlo je základ, že jo, základ každého pohybu. A když je stuhlé, tak vám se to může promítnout do kotníku, do lítek, do kolen, do kyčlí až do zad. No, tak když máte prostě špatně postavené základy domu, tak pak už taky na tom nic jiného nepostavíte. Takže pokud právě vidíte míček, nepotřebujete raketu, šup pod chodidlo a masírujte a poděkujete mi později. Krásné ráno, tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ.
3: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homerův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
4: Pomoz mi se vrátit domů.
3: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
5: Italský král se vrací zpět.
4: Nevrací.
3: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
4: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
3: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
6: Myslím, že spí.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Blunt a jeho Cold na Evropě 2 a je 8 hodin naprosto přesně. Zuzka Kozáková je přesně tady taky a jsou tady zprávy. Přesně.
1: Hezké ráno. Stát přestane po víkendu regulovat cenu paliv. V pátek tak vyšla poslední regulace, která stropuje ceny na víkend. Benzín zdraží o zhruba 50 korun, nafta o korunu. Po víkendu bez regulace státu a se stále špatnou situací v Perském zálivu, ale zřejmě porostou ceny pohonných hmot. Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj se jedná o symbolický krok směrem k evropskému odstrašení. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení ochranné a bezpečnostní spolupráce. Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala, označila ho za historický moment.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor, a to na 94. kilometru ve směru na Brno. Je to odstavené vozidlo, další nepojízdný vůz hlásí D5 ve směru na Plzeň na 88. kilometru. A opatrnost se vyplatí na jihu, a to na Českobudějovicku u Pištína, kde bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je převážně oblačno, počítejte s tím, že může se také zatáhnout. Očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i velmi silné. K večeru pak srážky ustanou a oblačnost se bude objevovat už jen ojediněle. Teploty očekáváme v rozmezí od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 8 opět taky s Katkou Haškovou.
0: A protože prázdniny jsou v plném proudu a prázdniny taky znamenají spoustu svateb, tak se podíváme na nějaké romantické tradice po celém světě.

0: David River, Empty House na Evropě 2, ale my se teď pobavíme o nějakých místech, kde dneska pravděpodobně bude full house, a to na svatbách. Protože samozřejmě prázdninové termíny jsou oblíbené termíny pro to říct někomu ano, ideálně lásk se svého života, nebo prostě někomu, s kým se za pár let rozvedete, ale záleží na každém. Já jsem si pro vás ale připravila nějaké svatební tradice, a když říkám svatební tradice, tak nemyslím ty klasické české, jako házení kyticí, rozbíjení talíře nebo přenášení nevěsty přes prach. Protože každá země má své tradice, nebo ne možná každá, ale spousta z nich ano. Třeba ve Švédsku mají tradici, která si myslím, že by u nás mohla způsobit pár rozvodů ještě před ne s poplatněním, ale prostě než ta svatba začne platit, jo. Protože jakmile prý ženich odejde třeba na toaletu, všichni muži na svatbě mají právo přijít a dát nevěstě pusu. Naše si na tvář, ale stejně. No a když zmizí nevěsta, tak stejnou možnost dostanou všechny ženy vůči ženichovi. Je to brané jako nevinná legrace a přání štěstí, tak určitě. V Jižní Koreji čeká po obřadu zkouška, hlavně ženicha, tradice se jmenuje baličigi. A kamarádi mu symbolicky vyšlehají chodidla sušenou rybou. A tak jako na druhou stranu pak se nikdo nemůže stěžovat na to, že ženichu vysmrdí nohy. A každopádně ta tradice není proto, že by něco provedl, ale aby se prověřila jeho odolnost, smysl pro humor a připravenost na manželství. Dnes už se to bere s nadsázkou. To mě zajímá, jak se to bralo teda dřív. No. V Egyptě zase uslyšíte něco, co zní jako hlasité jásání a říká se tomu zahrůta. Jsou to rychlé vysoké výkřiky, kterými ženy dávají najevo radost a přejí novomanželům štěstí. A třeba v některých oblastech Číny, hlavně u etnika Tuja, existovala tradice, že nevěsta měsíc před svatbou každý den hodinu plakala. Postupně se přidávala maminka, babička i další ženy z rodiny. Nebyl to smutek, ale symbol úcty k rodičům a radost z nové životní etapy. Jo, to já tak taky tak dělám. Já čím větší mám radost, tím víc brečím. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2. Hey.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hromadná nehoda 6 aut uzavřela D1 kolem 47. kilometru ve směru na Brno. Policie dopravu odklání a v místě počítejte se zdržením. Dvě osobní auta se srazila v Michalské ulici v pražské Michli. Nehoda komplikuje průjezd a řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. A záchranáři i policisté zasahují také u krásného lesa na Liberecku. Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich mimo silnici a provoz tady zůstává omezený. No a ať už jdete kamkoliv, tak hlavně šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2, máme sobotu 8 hodin 45 minut, svátek slaví Drahomíra a doufám, že jste se dneska krásně vyspali a že jste sebou neškubali ve spaní. Stává se vám to někdy, že třeba těsně před usnutím sebou tak jako škubnete? Schválně, jestli víte proč. Protože říká se tomu hypnický záškup. A co se děje? Když usínáte, tak mozek postupně přepíná z té bdělosti jako do spánku. Takže se snižuje srdeční tep, zpomaluje se dýchání a svaly se začínají uvolňovat. U části lidí ale dojde k tomu, že mozek vyšle krátký signál do svalů a vy sebou jakoby trhnete. A je to samozřejmě často provázeno už nějakým snem, takže vy máte pocit, že padáte, zakopáváte, šlápnete do prázdna, nebo vás něco jako prudce vyřeší. No a teď je otázka, jestli je pravda, že mozek si myslí, že padáme. Tak prej ne. Prej je to mýtus, že na internetu se často píše, že mozek se jako lekne, rychle ho uvolní svalů a vyhodnotí ho jako pád. Ale důkazy pro to nejsou. Vlastně to potvrzený nemáme, jaký je ten důvod, ale existuje několik teorií. Buď je to přechod mezi bděním a spánkem, že ten nervový systém se jednoduše jako nesladí a vyšle náhodný motorický impuls. Taky to může souviset s evoluční teorií, že naši předci spali na stromech, takže prudký záškup mohl sloužit jako kontrola toho, že nespadnou. Což zní hezky, ale není to potvrzené. A taky nebo může to být, že mozek testuje svaly. Ani tato teorie ale není prokázaná. Takže tvrzení mozek si myslí, že padáš, je spíš takové populární vysvětlení než vědecký fakt. Je to nebezpečné? Není. Navíc až 60 až 70% lidí zažije hypnický záškup aspoň občas. A je to považováno za normální součást usínání. Mě to trošku připomíná, jak když prostě, nevím, vypínáte počítač a ten počítač začne vypínat všechny ty programy a pak najednou se tam něco objeví a řekne, opravdu to chcete vypnout, protože tohle nejde, jo. A to je podle mě ten záškup. A to může být právě ten moment, kdy sebou škubnete a máte pocit, že jste právě spadli z útesu. Ale naštěstí jste celou tu dobu bezpečně leželi ve vaší postýlce. Tak dobré ráno.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: turn to dust, all that I adored.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
2: Hudební novinka. Evropa 2.

0: Tohle je sobotní maximum muziky na Evropě 2, ale bylo 9 hodin, takže je tady Zuzanka Kozáková a zprávy. Dobré ráno. Dálnici D1 na 47. kilometru na Benešovsku dnes ráno uzavřela nehoda asi 6 aut. V úseku nejdříve hořela dodávka a vytvořila se kolona, před níž jeden řidič nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Událost se podle prvotních informací obešla bez vážných zranění. Dálnice mezi Šternovem a Psáři je ve směru na Brno neprůjezdná. Do nedělních 11 hodin dopoledne bude zavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6000 diváků. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Jak už jsem zmiňovala v úvodu zpráv, opatrně na dálnici D1, nehoda 6 vozů je na 47.5. kilometru ve směru na Brno. Další komplikace jsou na D2 na trase Brno-Lanžhot, na 43. kilometru je odstavené osobní vozidlo kvůli defektu. Nehoda se došetřuje ve Zlíně v ulici Podlesí a v Praze v Michalské se srazily dva vozy.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Převážně oblačno, na severu a severovýchodě zataženo. I dnes nás čekají déšť, přeháňky nebo bouřky a na teploměrech naměříme většinou od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik další zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 9. Taky Katku Haškovou. A vy se už teď můžete těšit třeba na Lady Gagu, Marshmallow a Jelly Roll, nebo Atma Music a taky Adele.
1: Evropa 2.

0: Evropa 2, maximum muziky. A dnes je sobota 18. července a to je samozřejmě významné datum. A pokud vás zajímá, proč je významné, tak vám to samozřejmě řeknu. Dnes je totiž Mezinárodní den Nelsona Mandely. A ne, nemusíte k tomu zachránit svět, ale budete potřebovat 67 minut. To vysvětlím za chvíli. Nelson Mandela strávil 27 let ve vězení, protože bojoval proti apartheidu, tedy systému, který v Jihoafrické republice rozděloval lidi podle barvy pleti. Tak styďte se, že jo. Když se dostal na svobodu, spousta lidí čekalo pomstu, jenomže on překvapil celý svět a místo odvety začal mluvit o odpuštění a smíření a stal se také prvním černošským prezidentem Jihoafrické republiky a zároveň jedním z nejsilnějších symbolů toho, že i když se vám stane obrovská nespravedlnost, tak se pak dá hledat cesta k míru. No a proto na jeho počest OSN vyhlásilo, že 18. červenec je den, Mezinárodní den Nelsona Mandely. A je s ním spojena taky jedna výzva, a to je věnovat 67 minut dobrému skutku. Říkáte si, proč právě 67 minut? No protože Mandela zasvětil 67 let svého života veřejné službě a boji za lidská práva. Takže nemusíte úplně hned zakládat charitu nebo jezdit stavět škody, ale stavět škody taky. Ale můžete pomoct sousedovi nebo darovat krev, zavolat tomu strejdovi osamělému, kterému jste dlouho nevolali, uklidit kus lesa, anebo třeba prostě jenom věnovat svůj čas někomu, kdo ho potřebuje. Mandela kdysi řekl, vždy se to zdá nemožné, dokud se to nepodaří. A možná je to dobrá připomínka i pro nás, jo? Protože někdy máme asi všichni pocit, že jeden člověk nic nezmění, jenomže všechny velké změny začaly tím, že někdo udělal malý krok. Takže jestli dnes, nebo zítra, nebo vlastně kdykoliv, budete mít 60 minut navíc, zkuste je někomu věnovat. No a pokud je nemáte, tak začnete třeba 6 nebo 7, prostě 6-7, víte jak. Mandela by se určitě nezlobil. Tohle je Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
2: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
10: Ukáž. Jo. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
9: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
10: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
7: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend: DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds.

0: kde to stojí.
1: Provoz na D1 kolem 196. kilometru ve směru na Brno komplikuje nehoda osobního auta s motocyklem. Neprůjezdná je zpevněná krajnice, na místě zasahují záchranáři i policie a tvoří se kolony. Na D52 u Pohořelic počítejte se zdržením kolem 18. kilometru ve směru na Brno. Kvůli porouchanému osobnímu autu je uzavřená zpevněná krajnice a provoz tady zpomaluje. A záchranáři zasahují také na Vsetínsku. V Karolince v ulici Nábřežní narazilo osobní auto do stromu a skončilo mimo silnici. Nehoda komplikuje průjezd místem. Šťastnou cestu, hlavně opatrně.
0: Tvoje

0: Příčina selhání na Evropě 2. Posloucháte Maximum muziky, sobotní Maximum muziky. Dnes je 18. července, svátek má Drahomíra. Schválně, kolik znáte Drahomír? Já myslím, že moc ne, ale jednu zná každý, kdo absolvoval aspoň základní školní docházku. Ano, kněžna Drahomíra, manželka knížete Vratislava I. a matka svatého Václava. Jo, a takhle, jestli si myslíte, že intriky, vraždy a boj o moc vymysleli Hra o trůny, tak ne. Protože už dávno, dávno tady u nás. Co se stalo? Kněžna Drahomíra ze Stodor byla taky matka dvou mužů, kteří změnili české dějiny, svatého Václava a Boleslava I., později známého jako Boleslava Ukrutného. Když Drahomířin manžel zemřel, bylo Václavovi asi 13 let a protože byl ještě příliš mladý na vládu, začal boj o to, kdo bude zemi řídit. Na jedné straně stála právě Drahomíra a na druhé její tchýně. Ano, takhle začíná každý dobrý vtip. Tchýně Ludmila dnes známá jako svatá Ludmila. Nešlo přitom jenom o rodinnou hádku, ale ve skutečnosti šlo samozřejmě o moc. A o moc. Jo? Moc o moc. Ludmila měla obrovský vliv na mladého Václava, prostě taková ta babička, vychovávala ho v křesťanské víře a kolem sebe měla silnou skupinu příznivců. Drahomíra se bála, že ovliv nad synem i na celou zemí přijde. A tak přichází okamžik, který zná skoro každý z hodin dějepisu. Podle legend nechala Drahomíra Ludmilu na hradě Tetín uškrtit dvěma družiníky Tunou a Gomomem. Kam se ten Honza Tuna dostane, nevěřili byste. Proto se z Ludmily stala mučednice a později svatá. Jenže tady je zajímavá věc. Moderní historici upozorňují, že ten obraz Drahomíry jako bezcitné padoušky nemusí být úplně spravedlivý, protože většinu toho oni se psali církevní autoři, kteří psali hlavně o tom svatém Václavovi a svaté Ludmile. Drahomíra nebyla svatá a možná nebyla svatá, ale zase z ní asi nemusíme dělat úplně vrahyni, i když to je otázka. Ironií osudu je, že Drahomíra porodila oba muže, kteří se do českých dějin zapsali nejvýrazněji: Václava, kterého uctíváme jako patrona české země, a Boleslava I., který po jeho smrti výrazně posílil český stát. No. Takže, co na závěr? Většina lidí, když se řekne Hra o trůny, si představí Zimohrad, ale my jsme měli vlastní verzi už před tisíci lety. Jen místo draků jsme měli Přemyslovce a upřímně ani u nás nebyla o krev nouze. Takže tak, všechno nejlepší, milé Drahomíry, a doufám, že jste drahé míru. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat, závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: Adam Ďurica míří do Česka v rámci exkluzivního akustického turné. Po sérii velkých koncertů Zatancuj si se mnou přichází s jedinečným a mimořádně osobním projektem. Fanoušci se mohou těšit na hity jako Mandolína, Nelutujem nebo Naše hriechy a mnohé další v akustických verzích. Do pražského divadla Hibernia dorazí 17. listopadu. Letní Shakespeareovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespearea. Emoce, humor, vášeň i láska na vás čeká po celé léto v Praze. 150 představení, premiéry a hvězdné obsazení pod širým nebem. Program i své vstupenky najdete na www.shakespeare.cz. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Zuzka Kuzáková a taky Evropa 2.
4: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: Ten nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju vám.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
10: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Head, shoulders, knees and toes. A teď už taky zprávy, protože bylo 10 hodin a na Evropě 2 je tady Zuzka Kozáková. No a ty zprávy.
1: Dobré dopoledne. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Veřejnoprávní televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu raději více podpořila nemocné seniory. Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek, přesune se i noční úzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23. hodiny našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silný provoz lze očekávat na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196. kilometru máme vážnou nehodu. Na D52 na trase Brno-Pohořelice máme odstavený vůz na 18. kilometru a záchranné složky zasahují na Vsetínsku, v Karolince, v Nábřežní ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, připravte se na déšť či přehánky a velmi silné bouřky, které dorazí během dne. Teploty ty nejvyšší se budou držet v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková.
0: A jak se tak říká, já už jdu pomalu do finále a ještě vám ale pustím třeba Maroon 5 nebo One Republic a taky se budeme bavit o gymnastice.
2: Evropa 2.

0: Avalon Rockstone Vertigo na Evropě 2, maximum muziky s sobotním datem 18. července pokračuje. No a my si tady na to datum posvítíme. Ale nejdřív vás musím trošku dostat do situace. Představte si, že jste rozhodčí na olympiádě a někdo předvede tak dokonalý výkon, že ani neumíte zobrazit známku. Tak přesně tohle se stalo před 50 lety. Bylo 18. července 1976 olympijské hry v kanadském Montrealu a na bradla nastoupila taková drobná 14-letá malá Rumunka Nadia Comaneci. No a po své sestavě chvilku čekala na známku, jenomže na výsledkové tabuli se objevilo 1,00. Ale ne proto, že by to pokazila. Právě naopak, organizátoři nepočítali s tím, že by někdo mohl dostat známku 10. No a tabule uměla zobrazit maximálně 3 číslice, takže místo desítky ukázala 1,00. Chvíli trvalo, než divákům došlo, že právě viděli první absolutně perfektní známku v historii olympijské gymnastiky. No a Nadia u jedné desítky neskončila, během hry jich získala asi 6. Odvezla si 3 zlaté, 1 stříbrnou, 1 bronzovou medaili a stala se samozřejmě největší hvězdou olympiády, a to jí bylo teprve 14. Ale jako ten její život byl celý zajímavý, protože Rumunsko tehdy ovládal diktátor Ceausescu, který z Nadě udělal takovou jako výkladní skříň toho režimu, takže ona byla chudák pod dohledem, nemohla svobodně cestovat a žila pod obrovským tlakem. A potom krátce před pádem komunistického režimu v roce 89 se jí podařilo teda uprchnout přes maďarské hranice na západ, pak se usadila ve Spojených státech a dodnes podporuje sport a charitativní projekty. No a mimochodem, dneska už je v gymnastice perfektní desítka minulostí. Od roku 2006 se používá otevřené bodování, takže ten systém je jiný. Ale mě na tom vlastně zaujalo, že je, že i když dneska v gymnastice desítky už neexistují, tak v běžném životě používáme pořád, že jo, na Instagramu. A kolikátka z 10 je tahle holka, nebo tahle dovolená, to je 10 z 10. No ale málo kdo ví, že právě 1,14letá Rumunka dala téhle desítce úplně nový význam. Tohle je Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo, ty vole, jo, tam bude víc radost. Já vás miluji vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
3: Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Je! Prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu!
10: Ucháš? To je No. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
9: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
10: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
4: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: kde to stojí.
1: Komplikace čekají řidiče na D1 u 20. kilometru ve směru na Brno. Srazila se tam 3 osobní auta. Neprůjezdná je zpevněná krajnice a policie nehodu vyšetřuje. Zásah záchranářů zaměstnává také starý Plzenec. Na Masarykově náměstí havaroval motorkář. Policie okolnosti nehody vyšetřuje a průjezd centrem města je omezený. No a pozor také na silnici 34 u Jindřichova Hradce. Po dopravní nehodě zůstaly na vozovce plastové části vozidel, které mohou ohrozit projíždějící auta. Šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

nová muzika. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: Mars on my soul na Evropě 2. Přeju vám krásný zbytek dne, protože já se loučím. Ano, za chvíli mi tady vystřídá Ondra Vodný tady v tom našem krásném evropáckém studiu. No a Ondra přichází. Možná Ondru přivítáme přímo takhle. Ahoj, Ondro.
1: No dobré dopoledne.
0: Tebe jsem dlouho neviděla, jak jsi užil dovolenou.
1: Jako všichni si užívají dovolenou.
0: Jo, takže dovolená s dětma není dovolená.
1: Je to dovolená, je to krásná dovolená. Každý si to užije podle sebe, takže doufám, že jste v kategorii před dovolenou a ne v kategorii po dovolené.
0: Ano, já jsem v kategorii před dovolenou, takže ti to tady předávám.
1: Gratuluji, užij si to taky.
0: Taky. No takže Ondra Vodný je tady, já se loučím. Zítra se neuslyšíme, ale uslyšíme se zase příští sobotu. Já se budu těšit a nezapomeňte na 67 minut dobra, protože dneska slavíme ten den toho Mandely, jo? Takže dobro se musí konat. Mějte se hezky, ahoj.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.
2: Evropa 2.

0: Lola Young v 11 hodin, kdy na Evropě 2 nechybí také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. Stát přestane po víkendu regulovat cenu paliv. V pátek tak vyšla poslední regulace, která stropuje ceny na víkend. Benzin zdraží o zhruba 50, nafta o korunu. Po víkendu bez regulace státu a se stále špatnou situací v Perském zálivu, ale zřejmě porostou ceny pohonných hmot. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda patrně podpoří. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Tenistka Marie Bousková vyhlíží start turnaje WTA v Praze, kde bude od příštího týdne obhajovat titul. Letos má o to větší motivaci, že se domácí akce bude nově hrát na pražské Štvanici. Přesun soutěže z areálu Sparty uvítala, označila ho za historický moment.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále počítejte se silným provozem na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196. kilometru se bouralo. Ve Starém Plzenci na Plzeňsku na Masarykově náměstí zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a na Šumpersku na silnici 35 u Mírová máme odstavené vozidlo po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, na severu a severovýchodě je pak spíše zataženo. Objeví se opět déšť, přehánky nebo bouřky, ke večeru pak srážky ustanou a místy se vyjasní. Dnešní teploty očekáváme většinou v rozmezí od 23 do 28 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 2 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
0: Po 11. hodině fantastickou další prázdninovou sobotu s Evou Farnou a Mirajem na začátek Evropa 2.
2: Evropa 2.

9 minut po 11. hodině, tady je Evropa 2 a léto, které si dává alespoň trošku pauzičku, teda to vypadá. No, snad nabereme síly. Kdybyste chtěli pár tipů, co určitě udělat, pokud vyrážíte na dovolenou, máme pro vás za chvíli, tak se nenechte ujít, protože je čas dovolených, tak proč se na to pořádně nepřipravit? Tady je Sombr, jsme Evropa 2.

0: Lorraine, Set Me Free v 11.18 na Evropě 2. Pěkné sobotní stále ještě dopoledne, ať jste v suchu, ať jste v mokru. Počasí si nás trochu dává z vedra do bouřek, z bouřky do zimy. A tak pokud jste se vrátili z dovolený, tak je to takový návrat do českého léta, do reality, kterou je potřeba brát lehce s nadhledem asi, jinak by se z toho člověk zbláznil. Takže pokud budete plánovat výlety a dovolený, nějak bych se neohlížel na počasí, jak se říká, není špatného počasí, jenom špatně oblečeného dovolenkáře. Tak jak to platí u vás, Harry Styles a taky Pink, tím vás budeme kerít my. Je to naše víkendové, navíc ještě prázdninové maximum muziky. Hezkou sobotu s Evropou 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme
1: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Zpátky k muzice.

0: to stojí.
1: Posloucháte Evropu 2, v 11.35 pohled na silnice, kde určitě není klid, D1 průtah Brnem v obou směrech, čekajte krátké kolony. 53 Pohořelice Znojmo po nehodě stále uzavřeno, 52 zaplněná v Mikulově a směrem k rakouským hranicím, tam se zdržíte okolo 20 minut. Silnice 3 na trase Praha-Tábor, 30 minut zdržení směrem od Mrače a v opačném směru pak už od konce D3 k Medičínu budete popojíždět. V Praze nehoda, čerstvě Věčné, za Karlovým náměstí. Tím taky tam opatrně Rudimental a taky The Rasmus přidám za chvíli na Evropě 2.

0: Erasmus v 11.48 na Evropě 2. K tomu za chvíli bude třeba Boniem s Rehabem, to si nenechám ujít do 12. hodiny. No a pokud vyrážíte na dovolenou někam za hranice, tak budete určitě řešit, abyste měli dost zahraniční měny, abyste měli za co platit, někdo to neřeší, má prostě kartu, jsem ten typ a se Zlou jsem se párkrát potázal, vzpomínáte na kauzy, které se týkaly České republiky a placení pouze v hotovosti, only cash takzvaně, a dělalo se z toho strašný drama. No zahraničí je to podobný, pokud dorazíte na všechna taková velmi oblíbená turistická místa, jako je Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, všude najdete spoustu míst, které jsou v turisticky velmi populárních destinacích, kde prostě neberou karty a berou jenom cash. Mám s tím vlastní zkušenost za posledních několik týdnů. Několikrát jsem lovil drobáky v kapse a nestačilo to, prostě bez cashe ani ránu na dovolený. Tak pozor, aby vám to neskazilo zážitek. Horko těžko se pak někde na horách, kopcích nebo odlehlých místech hledá bankomat. Takže cash stále vládne a není to jenom u nás v České republice. Tak vybavte se nejenom paštikou a řízky, ale také cashem, ať vám nic neuteče. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Je poledne, čas na zprávy, tady jsou se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré poledne. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Veřejnoprávní televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu raději více podpořila nemocné seniory. Do nedělních 11 hodin dopoledne bude zavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnice nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 000 diváků. Turnaj zahájí víkendová kvalifikace. Od pondělí se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot na 43. kilometru. Ve Zlíně se srazily dva vozy v ulici Podlesí a v Praze se v Michalské došetřuje taktéž srážka dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte opět s deštěm či přeháňkami a také bouřkami. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a slovo si opět přebírá Ondra Vodný.
0: Pokud milujete technické vychytávky, mám pro vás tip, co si nenechat ujít tohleto a budete doslova a do písmene koukat.

0: 12.15, posloucháte Evropu 2, jo, na dovolenou. Kdyby vás někdo chtěl vzít, to by byla nádhera. Věřím, že někdo není úplně jako příznivce teplýho letního počasí, rád se zavře doma, pustí si film, hraje počítačový hry, tak pozor, zbystřete, protože souboj o to, kdo má větší obrazovku a televizi doma, je u konce. Už jste možná zaznamenali u některých produktů, že si televizi prostě pustíte ve virtuálních brýlích a tak žádnou doma mít nemusíte a prostě vidíte virtuálně ve svých brýlích a může být velká jakkoliv. Hitovkou letošního roku a vůbec tohoto měsíce je virtuální displej s úhlopříčkou asi 4,3 metru. Dokážete si to představit? 4,3 metru, to je taková standardní stěna obýváku možná, tak televize přes svou stěnu, na který můžete hrát počítačové hry, koukat se na seriály, na filmy, je to kompatibilní s počítačem, s nejrůznějšíma herníma konkurence, s herníma konzolema a je velkou konkurencí AI brýlím, který přináší jeden vlastník hodně sociálních sítí. On ten trend totiž míří podle odborníků k tomu, že fyzický monitor přestane být potřeba, prostě si nasadíte brýle a uvidíte monitor v jakýkoliv velikosti potřebujete a na jakýmkoliv místě potřebujete. No, je to trošku moderní, nedokážu si to moc představit, ale kdybyste byli tohoto milovníci, už teď můžete začít psát Ježíškovi, ono to není zas tak za dlouho, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, 5 měsíců, tak jak na to Ježíšek může našetřit, jo? AR brýle ROG X-Real R1 se to jmenuje. Ježíšek z toho bude mít hlavu v pejru. Asi se trošku prohne. Tady Swims a Galantis s Davidem Guettou, tak pod tím se prohne maximum muziky naše víkendové tady na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Mobil, mega sleva. Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte!
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
10: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
11: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
10: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
11: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
10: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.32, jak to vypadá na silnicích? D1 z Prahy do Brna u Benešova čekejte kolonu. Od 55. kilometru k Humpolci je pak silný provoz nesouvislý, který se občas přibrzdí až do zastavení. Silnice 3 z Prahy do Tábora 30 minut navíc naberete u Mrače. V Praze u okruhu z D1 k letišti od Barandova kolona, 53. po Hrdce Znojmo stále neprůjezdná po dopravní nehodě a silnice 2 z Prahy do Kutné Hory také uzavřená. 34. z Pelhřimova do Humpolce čekejte zdržení okolo 30 minut. Výživné to je při sobotě, tak snad se tomu vyhnete. Sony Fodera, Neil Horan, taky Sebastian, to k tomu přidávám. Na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran na Evropě 2 ve 12.46. No a protože je víkend a sobota, tak věřím, že spoustu svadeb, které se konají přes prázdniny, představte si, že by vám na ní dorazil zahrát Martin Garrix a zpívat Ed Sheeran. Zdá se to skoro nereálné, ale možné to je, protože právě s touhle písní překvapili Martin Garrix a Ed Sheeran na jedné svatbě, kam se vetřeli, ne tak úplně vetřeli, a to proto, že jim napsal jejich fanoušek, jestli by nemohli zahrát na svatbě. No a protože byli někde poblíž, tak si řekli, proč ne, a na svatbu se vkradli a návštěvníky potěšili. No, stačí občas jenom být trošku drzej a třeba se vám to povede jako jednomu DJovi, který si chtěl zahrát na Tomorrowlandu, velkém festivalu, který odstartoval v Belgii, největším téměř na světě, no a který hecl Tomorrowland, co by musel udělat pro to, aby si tam jako DJ zahrál. Dostal originální odpověď na Instagramu, která zněla, že musí mít určitý počet lajků, ale hlavně komentář, myslím právě od Martina Garrixe a Afrojacka. Oba dva okomentovali, počet lajků byl splněn a tak i tohle se může stát realitou. Takže když budete chtít něco dokázat, říká se lína huba holí neštěstí, stačí se jenom zeptat, tak kdo ví, třeba vás to dostane někam, kam potřebujete. Za chvíli k tomu bude Tate McRae, to nás dostane ke 13. hodině tady v našem víkendovém prázdninovém vysílání na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ. V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
7: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
8: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
9: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké sobotní odpoledne. Již od příštího roku by měly školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Vláda asi bude neutrální k senátnímu návrhu, aby byl 28. srpen na základě lidovecké iniciativy připomínán nově jako Den Orla kvůli zásluhám stejnojmenné tělovýchovné a vlastenecké organizace. Kabinetu to doporučila ministerstva, která se předlohou o uzákonění dalšího významného dne zabývala. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slávii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Klub z Edenu o tom informoval na webu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, dejte pozor na D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary je odstavený minibus na 30. kilometru. V Žamberku na Ústecko-Orlickou v ulici Československé armády se srazila dvě vozidla a komplikace jsou hlášena i z Prachaticka. Na silnici 4 u obce Vimperk bouralo nákladní vozidlo a skončilo mimo komunikaci.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně oblačno během dne, respektive odpoledne, počítejte i nadále s přehánkami či bouřkami. Vyjasní se až k večeru a i ke večeru by mohlo být méně srážek. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 23 do 28 stupňů. Na jižní Moravě se může teplota dostat k 30 stupňům Celsia. Tolik další zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
0: Nemilá novinka pro všechny milovníky online nakupování přichází. Jak moc se prodraží, prozradím za chvíli. Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Alok a Jennifer Lopez, skvělá novinka Féteru Evropy 2 a další spolupráce, ve které Jennifer Lopez spolupracuje s DJem po úspěšné spolupráci s Davidem Guettou. Pokud rádi spolupracujete s e-shopy, který vozí levný zboží za zahraničí a rádi si tak surfujete, tady si koupíte drobnost, tam si koupíte drobnost a dělá vám rád, že vám to chodí levně do schránky nebo na poštu, tak se to změní a respektive už změnilo, celo 3 eura za každou tarifní položku teď totiž zaplatíte při zásilkách, které jsou i do hodnoty 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii. To není málo, pokud tam máte 3 různé kategorie zboží, tak se to navíc ještě násobí, takže není to tak, že si uděláte jeden velký balíček a ušetříte. K člu se navíc připočítává taky DPH, počítá se i z částky cla a nejvíc to dopadá samozřejmě na levný zahraniční e-shopy, na kterých najdete úplně všechno za extrémně nízkou částku. No, navíc se k tomu přidá i manipulační poplatek. Evropská unie ho přidá 1. listopadu. No a cílem je samozřejmě vyrovnat konkurenci s evropskými obchody, takže pokud jste nestihli nakoupit do konce června, tak už to bude dražší trochu. No a je spoustu věcí, které by člověk potřeboval, že jo, vlastně všechno pořád potřebuje. Tak jenom je potřeba na to víc vydělat. The Kid Leroy, taky Anika Iris a nebo Disturbed je výběr, který mám pro vás při sobotním odpoledni z Maxima muziky tady na Evropě 2.
1: Hey Europa 2 listeners, it's Alok here.
2: Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
3: Ahoj, Tim Conley, Lukáš Moj.
4: And you can head over to Europa, yeah.
5: Nastav uši hvězda.
6: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
5: Evropa 2.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.36, rychlý pohled na silnice, pokud pojedete po D1, příjezd do Brna z Prahy je komplikovaný, zpomaluje se u Ostrovačicemi a kolona pak průběžně pokračuje až na sjezd na D2. D1 z Ostravy do Brna u Přerova je havarované vozidlo v odbočovacím pruhu, může vás překvapit a silná bouře se přehnala nad Ostravou, způsobuje komplikace na několika místech v dopravě a také v Praze na okruhu z obou stran čekejte kolony u Barandova, u Chlupeckého tunelu z jedné i z druhé strany projedete s komplikacemi a zdržením. Fastboy, Taylor Swift a taky Krištof nebudou chybět z našeho víkendového maxima muziky. Tak šťastnou cestu.
0: Tvoje léto na maximum.

0: Tohle je víkendová Evropa 2 a Krištof v ní nemůžou chybět. Stihnu ještě Robina Schulze 100% zahrát do 14. hodiny. Pokud byste chtěli stejně jako Krištof si užít půlnoční hřích a sledovat hvězdy, budete mít možnost opět zhruba za necelý 2-3 týdny, kdy opět budou padat hvězdy, jak to v srpnu tak bývá. A někde mezi tím budete mít možnost vidět exoplanetu, která je vzdálená pouhých 25 světelných let od planety Země. Nemluvím o ní náhodou, nové výpočty totiž ukázaly, že je Zemi mnohem podobnější, než by se čekalo, a tak to vypadá, že máme sousední Zemi, možná, aspoň teda podle astronomů, která má podle které je na planetě opytný potenciál. Jo, to znamená, že bychom tam mohli přežít. 25 let je teda hodně, pokud by se na ní někdo vydal, tak i kdyby letěl rychlostí světla, přiletěl tam, zjistil, že to obyvatelný není, tak propálí celých 50 let ještě s návratem, to asi nikdo riskovat nechce, ale je to planetka, která teďkon zaměstnává astronomy a zjišťují přes teleskop Jamese Webba, zda by náhodou to nebylo místo, kde bychom mohli žít. No, zatím jenom ve snech. Myslím, že nejbližší cesta každýho povede někam do kempu, k moři, a možná to bude to nejdelší, co budete chtít zažít po tom, co budete sedět v autě nebo v letadle několik hodin s dalšími spolucestujícími. Tak ať vyrážíte kamkoliv, držte to nejdál s Evropou 2. Tady je lehký tip, co si nenechat ujít v kinech od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho 9letá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na bezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat, závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Je 14 hodin, 2 minuty k tomu, tady Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Veřejnoprávní televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu raději více podpořila nemocné seniory. Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek, přesune se i noční uzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj se jedná o symbolický krok směrem k evropskému odstrašení. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení obranné a bezpečnostní spolupráce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste právě teď na cestách, opatrně na dálnici D1. Odstavené vozidlo je na 54. kilometru, a to ve směru na Brno. Na D52 boural osobní vůz na trase Brno-Pohořelice, a to na 23. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je stále většinou oblačno, místy zataženo, můžete počítat s deštěm či přeháňkami, objeví se opět i dnes také bouřky. Teploty se stále pohybují v rozmezí od 23 do 28 stupňů, na jižní Moravě to může být i 30. Zprávy jsou za námi, vyladíte sobotní Evropu 2 a slovo si opět bere Ondra Vodný.
0: Bia, který byste neměli propásnout, od prázdninách se chystá, běží a já vám prozradím, kdo v něm hraje a proč se ho nenechat ujít. Za chvíli.
2: Evropa 2.

jestli se bojíš dělat všechno, co máš, protože neexistují žádný záruky úspěchu, ty chvíle budou pro tebe bolavý a trpký. Jestli se ale nebojíš selhat a

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy na Evropě 2 ve 14.21. No a pokud si chcete odpočinout od letního režimu, vyrazit do kina a hledali byste opravdu kvalitní biják, mám pro vás jeden, který pokud jste viděli Oppenheimera, nemůžete minout. Jo? Je to další sázka na jistotu, se kterou přichází právě Nolan, který se poslal Oppenheimer. A to film Odyssea. Odyssea, kterou jsme si drtili ve škole, si pamatuju šíleným způsobem, tak teď přichází v trošku lepším provedení. Do českých kin dorazil tenhle film, myslím, už v týdnu. Matt Damon tam hraje řeckého hrdinu, který se po trojské válce snaží dostat domů. Vedle něj Anna Hathaway jako věrná Penelope, k tomu spoustu dalších velkých men. Půlka Hollywoodu tam hraje. Nolan to celé natočil na IMAX kamery, ostatně jako vždycky, takže na velkým plátně budete údajně koukat s otevřenou pusou. Pro ně je to první film podle antické látky a jedna zajímavost, která se toho týká, je, že světová premiéra v Londýně byla vyprodaná za 18 minut. Jo? Takže pokud byste plánovali nějaký kulturní víkend, zkuste tenhle ten biják a zkuste se tam dostat a dát vědět, jaký to bylo. Neviděl jsem ještě, ale jména i vůbec celkově ten screenplay vypadá fantasticky. Na Evropě 2 k tomu budou do Silver Spoons, dám je už za chvíli Evropa 2.
2: Nastav uši hvězda.

0: Evropa 9. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.36, jak to vypadá na silnici, kde 35, kdy Litomyšl-Moravská Třebová byla uzavřena na 199. kilometru. Po nehodě se uklízelo, už by mělo být průjezdné, krátce se můžete zdržet. D1 z Prahy do Brna hlásí hned dvě komplikace. První na 40. kilometru, tam se zdržíte okolo 20 minut. A pak také před sjezdem na 101. kilometru byla tam hromadná nehoda, jezdí se odstavným pruhem a zdržení aktuálně okolo 30 minut. Uzavřený je taky průtah Liberecem na 35, tak i tam opatrně na šťastnou cestu. Purple Disco Machine a Daft Punk k tomu přidám na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Bruno Mars.

0: Ema Drobná krásně padne do sobotního prázdninového odpoledne a padne se mi Kuba Štěpán, který dorazil za mikrofon Evropy 2.
1: Je to tak, ahoj, Jandro.
0: Aby rozdával lásku a trošku hřejivé nálady.
1: To je pěkný, no. Já jsem tady měl jako připravený jiný rozdavačený balíček, ale myslím si, že ten nebude tak excelentní, jak jsi mě uved.
0: Tak si to nechte ujít po 15. hodině, rozdáváme i o prázdniny Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: 15. hodina je za dveřmi, posloucháte Evropu 2 a čerstvé zprávy přidá Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda patrně podpoří. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Stát přestane po víkendu regulovat cenu paliv. V pátek tak vyšla poslední regulace, která stropuje ceny na víkend. Benzín zdraží o zhruba 50, nafta o korunu. Po víkendu bez regulace státu se stále špatnou situací v Perském zálivu zřejmě ceny stále porostou. Do nedělních 11 hodin dopoledne bude zavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme se podívat na silnice. Aktuálně jsou komplikace na dálnici D5 ve směru na Plzeň. Na 63. kilometru bourala dvě osobní vozidla, tak počítejte s menším zdržením. Na Jindřichohradecku u Chlumu u Třeboně máme taktéž nehodu, policie tedy srážku došetřuje a komplikace v podobě nehody jsou i v Hradci Králové v Pospíšilově ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku stále můžete počítat s oblačností, místy je zataženo, teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia. Počítejte taktéž deštěm či přeháňkami a také bouřkami. A to bude pokračovat i zítra. Zpočátku dne však bude polojasno až oblačno, postupně se zatáhne, opět přijde déšť a objeví se místy i bouřky, a to i velmi silné. Teploty očekáváme v rozmezí od 18 do 23 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude o něco více. Tady naměříme od 24 do 28 stupňů Celsia. Z dalších zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
0: Během prázdnin soutěžíme vždy od pátku do neděle o kávu na rok zdarma a k tomu přidáváme palivové karty. Tak jaký výherní signál si hlídat? Držte vlnu a dozvíte se. Tady je vaše sobotní Evropa 2.
2: Europa 2. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: uších máte prázdninovou Evropu 2. Jsme rádi, že jste s námi a až do konce léta si můžete na E2 vyhrát vždy od pátku do neděle kávu na rok zdarma na Molce a k tomu palivové karty, ať se posilní i váš kočár. Je léto, tráva roste jako divá a když ji někdo seče pěkně postaroruční kosou, tak ji musí nejdřív nabrousit, že? Tudíž dnešním výherním signálem bude právě broušení kosy. Jakmile se výherní signál kdykoliv objeví v rámci Maxima muziky, na nic nečekejte a volejte Studio Evropy 2 na čísle 257-400-888 a buďte třetí, odpovězte mi na jednoduchou soutěžní otázku a výhra je vaše. Kompletní detaily hledejte na Evropa2.cz a buďte na dosah. Zaznít výherní song může opravdu kdykoliv. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na Molce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: vědět, kde to stojí.
1: Pojďme v 15.33 zkontrolovat provoz. Komplikace jsou na Pražském okruhu, a to v obou směrech. Na trase z D1 na letiště došlo na 19. kilometru ke střetu nákladního vozu s osobním. V okolí Barrandova je omezení a reguluje se tímto směrem i Lhokovský tunel. Čekejte dlouhé zdržení. Stejně taky z opačného směru auta zastavují už u Zličína na 23. kilometru a Ucpaná je komplet. D5 ta stojí už od 9. kilometru. D1 směrem z Prahy do Brna vás zdrží na 20 minut u Divišova. Na 44. a 5. kilometru šetří nehodu osobního vozidla. A hlásíte kolizi dvou aut z Rýmařova v ulici Hornoměstská. To na křížení s ulici Pivovarská. Došetřují dopravně.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte sobotní Evropu 2. V pralese Demokratické republiky Kongo se podařilo popsat nový druh opice, který rozhodně nepřehlédnete. Jmenuje se Likveli. A na téměř černém obličeji má výraznou oranžovou oblast kolem úst. Vypadá trochu, jako by opice právě vyzkoušela velmi odvážný odstín rtěnky. První neznámou opici vyfotografovali ochránci přírody už v roce 2008, a to v Národním parku Lomami. Další pozorování přišlo o 10 let později a teprve potom se rozběhlo důkladné pátrání. Genetické rozbory navíc potvrdily, že jde skutečně o samostatný druh, který se od nejbližších příbuzných oddělil před několika miliony let. Likveli žije na území o rozloze přibližně 1700 kilometrů čtverečních mezi řekami Lomami a Lilo. Pohybuje se v menších skupinách, vydává hluboký řev doplněný funěním a někdy se druží i s jinými opicemi. Zkrátka dobře, za posledních 75 let je to teprve pátý nově popsaný druh africké opice. A zřejmě první druh, který už při objevení vypadal, že má vlastní vizážistku. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Ladíte Evropu 2, za půl minuty bude 16 hodin, na řadě jsou nové zprávy a s nimi přichází Zuzka.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Již od příštího roku by měly školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Vláda asi bude neutrální k senátnímu návrhu, aby byl 28. srpen na základě lidovecké iniciativy připomínán nově jako Den Orla kvůli zásluhám stejnojmenné tělovýchovné a vlastenecké organizace. Kabinetu to doporučila ministerstva, která se předlohou o uzákonění dalšího významného dne zabývala. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouhou dobu pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. Klub z Edenu o tom informoval na webu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever máme kus železa v pravém pruhu na 43,5 kilometru, takže projíždějte velmi opatrně a opatrnost se vyplatí i na Plzeňsku. A to ve starém Plzeňci. Záchranné služky zasahují u nehody na Masarykově náměstí.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V tuto chvíli převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s deštěm, přehánkami i bouřkami a teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia. V neděli pak bude zpočátku polojasno až oblačno. Postupně se zatáhne, přidá se k tomu déšť, přehánky a také bouřky na většině území Česka. Srážky začnou ustávat až během pozdějšího odpoledne a hlavně na večer, kdy se taktéž vyjasní. Teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni, na Moravě a ve Slezsku naměříme o něco více, od 24 do 28 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
0: Dnes je to přesně 20 let, kdy byly vydány dva singly, které zaznamenaly celosvětový úspěch, ale jak už to bývá, časem se na ně prakticky zapomnělo. My si je připomeneme a osvěžíme si paměť za chvíli na Evropě 2.
2: Europa 2.

všichni máte víkendovou Evropu 2. Přesně před 20 lety odstartovala Fergie solovou kariéru skladbou London Bridge a odstartovala ji opravdu ve velkém stylu, protože single se dostal na první místo americké hitparády a vydržel tam 3 týdny. Je zajímavé, že v klipu se netančí na londýnském mostě, ale hlavně u mnohem známějšího Tower Bridge. Zeměpisně trochu vedle, hudebně to byl ale tenkrát zásah přímo do černého.

A ve stejný den, tedy 18. července roku 2026, vyšel single Sexyback Justina Timberlakea. Výrazně elektronický single z alba Future Sex Love Sounds. Mu tenkrát přinesl vůbec první solovou jedničku v Americe a na vrcholu vydržel 7 týdnů. Justin tehdy prohlásil, že se vrací zpátky v plné kondici, hudebně i vizuálně, a podle výsledku hitparád mu to očividně nikdo nerozporoval.

0: No upřímně, 18. červenec roku 2026 měl ten den opravdu silnou směnu.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že nejsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Ptáš se draku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silnější provoz je na průtahu Brnem po D1 ve směru z Prahy do Ostravy. Čekejte 10 minut navíc v omezení u 192. kilometru. Vázne taky D2. Na trase do Brna se táhne kolona od 3. kilometru a popojíždí se i k nájezdu na D1. V opačném směru D2 do Bratislavy se zdržíte až půl hodiny za Břeclaví, a to mezi 49. až 55. kilometrem. Více aut hlásíte i na D8 ve směru z Ústí do Prahy za Roudnicí. Počítejte teď s 10 minutama. Nárazově se plní i příjezd do Prahy od Zdib a pak taky čekejte omezení ve Kbelské. V Praze se připravuje demolice mostu u Barandova. V obou směrech na Pražském okruhu se jezdí pouze jedním pruhem, čekejte opravdu dlouhé kolony. K tomu ve směru z D1 na letiště došetřují nehodu nákladního vozu s osobním u Ořechu na 19. kilometru. A jak se dívám na druhý směr, tedy od Zličína, teď je kolona na 20 minut a stojí už i příjezd z D5. Kolona na D5 ve směru z Plzně do Prahy začíná za Loděnicemi a k okruhu je to minimálně na dalších 20 minut. Tak pevné nervy, pokud jste v koloně, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle. Přeju tolik doprava v 16.32 na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Zase nám tady odborníci radí, na co si dát bacha během prvního rande. Tak tedy na prvním rande samozřejmě chceme působit přirozeně, jenže nervozita nás někdy přiměje dělat pravý opak. Podle vztahové koučky bývá problémem třeba to, když na sebe žena hned prozradí úplně všechno, během rozhovoru spíš připravuje další odpověď, než aby poslouchala, nebo rozdává tolik komplimentů, až začnou působit podezřele. Pozor také na předčasné my, plánování společné budoucnosti a lavinu zpráv ještě cestou domů. Nadšení je samozřejmě příjemný, druhá strana by ale měla dostat alespoň malou šanci se těšit a ozvat se sama. První rande přitom nemusí rozhodnout o celém vztahu, úplně stačí poznat se, pobavit se a zjistit, jestli oba chcete pokračování. Cílem zkrátka není naplánovat společný život. Pro začátek, dle mého, stačí nezrušit druhé rande ještě před desertem. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ. V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Vláda chce v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Veřejnoprávní televizi to řekl premiér Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu raději více podpořila nemocné seniory. Ode dneška začínají opravy tramvajových tratí na Pražské národní a ve Spálené. Provoz mezi Újezdem a Lazarskou se kompletně přeruší v obou směrech. Změna postihne 12 linek a přesune se i noční uzel. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě bude mimo provoz až do pondělí 10. srpna. Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení obranné a bezpečnostní spolupráce.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Začneme na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever máme sraženou zvěř na 67,5 kilometru, takže jeďte opatrně. Na silnici 34 na trase České Budějovice Jindřichův Hradec na 5. kilometru, konkrétně u obce Hůry, máme odstavené nákladní vozidlo po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně je zataženo, počítejte i s oblačností a na většině území taktéž počítejte s přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Teploty nepřekračují 30 stupňů Celsia. Zítra pak bude z počátku dne polojasno až oblačno, ovšem od severozápadu se nám zatáhne, postupně během odpoledne bude pršet, objeví se i bouřky, a to velmi silné. Na večer srážky ustanou a nakonec se vyjasní. Teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni, na Moravě a ve Slezsku to bude od 24 do 28 stupňů Celsia. Ode mě je to všem, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Co nás čeká z další várky Maxima muziky, zazní Kygo, Kalita Griffin, chybět nebude Timmy White, nebo i Ale Farben a René Müller. Tak užívejte soboty, my jsme Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Celé léto soutěžíme s Molkou o kávu na rok zdarma a k tomu přidáváme i palivové karty. Ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo na prodloužený víkend, určitě zastavte se na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cesty. A v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče i letní drinky. A rozhodně spoustu zajímavých slev najdete i v aplikaci Mol Move. Jak už bylo řečeno, káva na rok zdarma a palivová karta k tomu v hodnotě 2000 korun je opět mání. Herní signál zazněl a ptám se, kdo je na druhé straně, kdo se dovolal na 257-400-888. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, já vás všichni zdravím, Radka.
0: Ahoj, Radko. Čtvrtina prázdniny za námi. Jak je zatím hodnotíš?
1: A tak celkem pozitivně.
0: Nějaká dovolená už byla, nebo teprve bude?
1: Zatím ještě ne, ale proběhne za 14 dní.
0: No ale až na ní pojedeš, tak určitě se zastav na Molce, protože výhra může být tvoje, pokud mi zodpovíš správně soutěžní otázku. Jsi připravena?
1: Rozhodně.
0: Radko, jaký letní nápoj najdeš nyní ve Fresh Corneru? Za A okurkové cappuccino, za B barbecue espresso, nebo za C banana split latte?
1: To jsem teda ještě neslyšela. To je zapeklitá otázka. Asi Cčko.
0: Banana split latte. Jste si tím jistá?
1: No, ani ne.
0: Ale buď, to je správná odpověď. Gratuluju. Zapotila ses u toho aspoň trochu.
1: To já rozhodně. To jsem celou rozsila.
0: Radko, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily, já ti gratuluju. Zatím ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: A vy ostatní si palivovou kartu a kávu na rok zdarma na Molce ulovte na Evropě 2. Zase zítra.
2: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2. Ahoj, jsem Bradley, and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hvězda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa 2.
3: Evropa 2.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá v 17.36 na silnicích? D2 stále vázne na trase z Brna do Bratislavy za Břeclaví. V omezení mezi 49. až 55. kilometrem budete popojíždět 15 až 20 minut. Velké problémy jsou na Pražském okruhu. Čekejte dlouhé kolony z obou směrů. U Barandova se připravuje demolice dvou nájezdů. Ve směru z D1 navíc regulují tunely. Z druhé strany se stojí od Zličína od 23. kilometru. Ucpaná je díky tomu i D5. Kolona tady začíná u Loděnic na 8. kilometru. V Praze se přehnala průtrž a došlo hned k několika nehodám. Postojte si v Argentinské, kde se střetla tramvaj s osobním vozem. V Bělohorské směrem do centra došlo k nehodě autobusu s osobním vozem a menší zdržení vás čeká i v Hybernské, kde se srazily dva vozy. Jen do díky za info. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Uších vám stále vibruje sobotní Evropa 2. Když se smějeme, používáme rytmus, který naši dávní předkové znali už před miliony, opravdu miliony let. A tým z britské univerzity ve Warwicku porovnal 140 záznamů smíchu lidí, šimpanzů, bonobů, goril, orangutanů a zjistil, že všechny tyto druhy mají podobný základ. Jednotlivé zvuky se opakují v pravidelných intervalech, takže za obyčejným se skrývá velmi starý přírodní metronom. Lidský smích se během evoluce samozřejmě proměnil, je rychlejší, pestřejší a dokážeme ho lépe přizpůsobit situaci. Jinak se smějeme při lechtání, jinak s přáteli a úplně jinak na poradě, když šéf pronese rádoby vtip a všichni vědí, že to samozřejmě vůbec nebylo dobrý. Ale právě schopnost měnit rytmus hlasu mohla být jedním ze základů, ze kterých se později vyvinula řeč. Z toho je tedy patrný, že smích je mnohem starší než jazyk jako takový. Což vysvětluje, proč se někdy začneme smát dřív, než nám dojde, že se to vůbec nehodí, že? Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda patrně podpoří. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil jen dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Stát přestane po víkendu regulovat cenu paliv. V pátek tak vyšla poslední regulace, která stropuje ceny na víkend. Benzín zdraží o zhruba 50, nafta o korunu. Po víkendu bez regulace státu a se stále špatnou situací v Perském zálivu, ale zřejmě porostou ceny pohonných hmot stále. Do nedělních 11 dopoledne bude zavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh, a to ze 4 na 6 jízdních pruhů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S omezením počítejte na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Od stahu 72. a 5. kilometru se můžete nárazově dostat do kolony. Počítejte tak s případným zdržením. Odstavené vozidlo po nehodě je pak hlášeno z D52. Jedná se o trasu Brno-Pohořelice a 23. kilometr.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je zataženo, místy s oblačností, počítejte s deštěm i přeháňkami, teploty se drží do 28 stupňů Celsia. V první polovině zítřejšího dne bude polojasno až oblačno, poté se zatáhne, očekáváme opět dešťové přeháňky a místy i bouřky, i velmi silné. Počítejte s teplotami od 18 do 23 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude 24 až 28 stupňů Celsia a potom později odpoledne a hlavně na večer očekáváme, že postupně od severozápadu srážky ustanou a nakonec se vyjasní. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si opět bere Kuba Štěpán.
0: Z hudebního jména vidíme do Offenbach, chybět nebude ani Steven Sanchez nebo i formace One Republic. Tak ať už jste kdekoliv, díky za vaše uši a přejeme pohodový víkend s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: David Ribr na Evropě 2 s novinkou Empty House. David je důkazem toho, že s hudbou se dá proniknout opravdu daleko, aniž byste za zády měli nějaký label. Navíc je čerstvým vítězem v nejprestižnější hitparádě českého éteru Evropě 2 Music Chart. Pojďme se podívat ještě na druhou a třetí pozici, tak druhou příčku obsadila Anika Iris. Na trojku se posunula Madonna a Sabrina Carpenter. Pro dámy už ale hlasovat nepůjde, protože jsou Music Chart 7 týdnů. Jak dopadla celá top 20? Jak jste zamíchali s pořadím, které novinky do Music Chart zamířily? No kdo nestihl čtvrteční premiéru, repríza vás čeká na R2 zítra od 18 hodin. A už teď můžete hlasovat pro nové kolo, a to na www.evropa2.cz. Ode mě zazní do dalších minut Tere Swims nebo i Glass Animals, okoření sobotní maximum muziky tady u nás na Evropě 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vejo?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: věc, kde to stojí.
1: Pojďme v 18.35 zkontrolovat provoz. Více aut na průtahu Brnem po D1 ve směru z Prahy do Ostravy. Je to kvůli omezení u sjezdu na D2. Zdržení je do 10 minut. V Brně pozor i na křižovatce ulic Jedovnická a Žarošická. Srazila se tu dvě osobní vozidla. Na místě jsou všechny záchranné složky. Dlouhé kolony jsou prakticky celý den na Pražském okruhu v obou směrech. U Barandova budou bourat nájezdy. Jezdí se pouze jedním pruhem. Opravdu připravte si pevný nervy. Je to tady fakt na dlouho. Směrem od letiště, kde je Jedničce se navíc na 22. kilometru srazila motorka s osobním vozem. Stojí i D5, a to před Rudnou do Prahy. No a v hlavním městě se pak došetřují nehody v Černokostelecké, kde se srazila dvě osobní vozidla, a v Argentinské se střetla tramvaj s osobním vozem. I tady tedy čekejte menší zdržení. Buďte opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Na nový koníček není pozdě ani kolem 70, zvlášť když při něm současně zapojíte prsty, sluch i paměť. V japonském Kyotu sledovali seniory, kterým bylo na začátku v průměru 73 let a kteří se 4 měsíce učili hrát na hudební nástroj. Přibližně polovina z nich pak pokračovala déle než 3 roky, ostatní hraní opustili a věnovali se jiným zálibám, ale po 4 letech se ukázalo, že pravidelní hudebníci si lépe udrželi pracovní paměť a v některých částech mozku u nich docházelo k menšímu úbytku šedé hmoty. Samotná kytara opřená v rohu tedy nestačí, důležité je pravidelné hraní, při kterém mozek propojuje pohyb, zvuk, rytmus a v neposlední řadě učení. Hudba tak může pomoci udržet hlavu v kondici i ve vyšším věku, jen pokud si dědeček vybere bicí, paměť se možná zlepší jemu, ale trpělivost sousedů se výrazně zhorší, bych teda řekl. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou 4letý Shafi a jeho 9letá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

0: Znáte na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

qué significa el estar alterado.

mind.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.

Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.